ze směru Benešov u Prahy a Čerčany. Pravidelný příjezd 12 hodin 30 minut linka příchod k nástupní číslo 6. Služební kolej 28. Vlak zde jízdu končí.